Sadega bama gadesa, sadega bama gadesa, sadega bama gadesa, sadega bama gadesa, sadega bama gadesa, sadega bama gadesa, sadega bama gadesa, sadega bama gadesa, sadega bama gadesa, sadega bama gadesa, sadega bama gadesa, sadega bama gadesa, sadega bama gadesa, sadega bama gadesa, sadega bama gadesa, sadega bama gadesa, sadega bama gadesa, sadega bama gadesa, sadega bama gadesa, sadega bama gadesa, sadega bama gadesa, sadega bama gadesa, sadega bama gadesa, sadega bama gadesa, sadega bama gadesa, sadega bama gadesa, sadega bama gadesa, sadega bama gadesa, sadega bama gadesa, sadega bama gadesa, sadega bama gadesa, sadega bama gadesa, sadega bama gadesa, sadega bama gadesa, sadega bama gadesa, sadega bama gadesa, sadega bama gadesa, sadega bama gad